0: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
1: Práve hráme o rekordných 136 000 eur.
2: A bez hesla.

největší rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.